0: Kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam-ňam-ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

Růža! Červená růža! Rýchlo ji otrněm. Mám růžu. Dnes večer je ten velký ples a já ji přinesím červenou růžu. Velkou červenou růžu.

Růža, červená růža, rýchlo ju odtrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako tá prvá. A já ju prinesím jej, istotně sa poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

drevo krásno, našli drevo krásno, na husličky hlasno, na husličky hlasno.

0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: Na noc dreva rozkúr, pec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príma vec.
3: Keby nám tak chcela spadnúť pec.
4: Zvrtáme sa rúče našej kuchyni.

Chlapca zverím rieke. Voda je milosrdná. Očistí mi ruky. Tak veru, keď je milosrdná, nech ona rozhodne.

0: Správně, jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, co si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali Labutě, kašleme na Kutě, praštíme do Toho.
2: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
3: Rádio Junior uhrádza, Rádio Junior uhrádza, zapneš to, Rudy? No, tak, Rádio Junior uvádza
4: rozprávkovú hru Slávik a Rúža, ktorú podľa Oscara Wilda pre rozhlas napísal Alexander Rice. No a nám sa podarilo túto hru až teraz vyloviť z rozhlasového archívu, kde bola taká zabudnutá. Vznikla totiž už v 50. rokoch, čo je naozaj poriadne dávno. A v našom vysielaní si ju budete môcť teraz vypočuť poprvýkrát, ale bude znieť trochu inak, než ako ste v našom vysielaní zvyknutí, pretože kedysi bol zvuk rozprávok v rádiu iný ako dnes.
3: Presne vlak, teda presne tak, ja si to totiž pamätám. A ešte vás musíme uskromniť, upozorniť, že táto rozprávka má smutný koniec.

Růža! Červená růža! Rýchlo ji otrněm. Mám růžu. Dnes večer je ten velký ples a já ji přinesím červenou růžu. Velkou červenou růžu.

Růža, červená růža, rýchlo ji otrhněm. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji přinesím jej, jistotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

0: pohladká.
1: Pohladká, Vera.
0: Hráme sa i schováváme, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: My jsme tři prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás ráda hladká.
2: Jojojoj.

drevo krásno, našli drevo krásno, na husličky hlasno, na husličky hlasno.

0: Tak sa to celé veselo zvončilo, skončilo.
1: A bola to štvrtá záverečná časť kominárskych rozprávok Petra Glocka s názvom Na párníku. Dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová, zvukový majster bol Jozef Bezák. V réžii Anny Antoškovej účinkoval Gustáv Valach.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1975.
2: Dve piana neboli křídla, se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe.

křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru, hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla.

pojďme ho poletat, pěkně poletat. Potom se mi pod krkem, z této trávy husím krkem, když se rychtá, nechce spát, čuko poletat. A když se rychtá, nechce spát, nechce spát, nechce spát, musíme ho poletat, pěkně poletat. Potom se mi pod krkem, z této trávy husím krkem, když se rychtá, nechce spát, čuko poletat.

Růža, červená růža, rýchlo ji odtrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

0: zelená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňuňánek, to je ňuňánek. No kdo tě podrve, kočičko, kdo pak?
0: Páníček.

0: nikdy nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.